kuchyně, koto moje jíme vzpomíně, nespomíní mýme. Ale já jsem myslel,